Symfonický orchester HRT a pod ravnaniem Mladena Tarbuka izveo nám je idylu Blagoja Berse. Sledi fantázia na tému Greensleeves Rafa Vaughana Williamsa, Academy of St. Martin in the Fields i maestro Sir Neville Mariner.